0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sáno s Y.
4: Dance Radio.

0: už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
4: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu, parkour

Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí. Dance Radio.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
2: Závratné megaslevy!
3: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. K pětibalením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90 platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

0: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz. V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Zítra v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
5: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do 23. června. Kaufland.
7: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

7 hodin ráno, vy si dáváte Dance Radio na 89 a 102,9 FM. Dennis Shepherd, George Emma a Eric Lumiere a In Your Hands právě teďkon v našem éteru na 89 a 102,9 FM. Dámy a pánové, krásné, dobré středeční ráno, máme krátce po 7 hodině, to znamená, že v těchto okamžicích nám startuje středeční ranní fresh a já vás u něho vítám a doufám, že budeme mít spolu přinejmenším příjemné ráno plné tý nejlepší taneční muziky a že se tak spolu naladíme na ten středeční den. A jak tak koukám do playlistu, tak určitě tomu tak bude, protože pecka bude stříhat pecku. Pojďte se na to podívat se mnou. Mezi 7 a 8 zahrajeme třeba Another 54 Ultra a Talk to You. A čeká nás taky Jerry Rock.

7 hodin 1 minuta, k tomu ještě jednou přeju krásné dobré ráno. My jdeme na aktuální zprávy a taky na počasí. Smishingové útoky zaměřené na české řidiče nabírají v poslední dnech na síle. Lidem po celé republice přicházejí textové zprávy, které se tváří jako oficiální upozornění na nezaplacenou pokutu za dopravní přestupek. Ve skutečnosti ale nejde o komunikaci úřadu, nýbrž o podvod. Jehož cílem je vylákat peníze nebo citlivé údaje. Hnutí ANO před volbami slibovalo levnější hypotéky a výrazné zlepšení dostupnosti bydlení. Dosavadní kroky vládní koalice zatím nenasvědčují tomu, že se situace brzy zlepší. Nově ale plánuje zvýšit daňovou úlevu pro mladé, kteří už hypotéku mají. Česká republika se stala velmocí ve výrobě a prodeji kratomu i kvůli tomu, že u nás neexistuje limit ohledně množství jeho držení. V tomto ohledu je Česko v Evropě unikát a exotická země, uvedl to ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Fridrich. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: 7 hodin, 15 minut tomu, krásné dobré ráno, tady je Dance Radio a taky středeční ranní Fresh Andy Roadem. Právě teďkon nám dohrává Jerry Ropero, Dennis the Menace a Pecka Corazzo. Velmi legendární záležitost, která nám vždycky připomíná, nebo aspoň mě, letní měsíce, protože tato věc se hodně hraje v létě, teď se to hodně vrátilo a myslím si, že tato věc je stále aktuální. Dneska máme středu 17. června, svátek nám slaví Adolf, takže přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a z muziky nabídneme za chviličku třeba novinku v našem éteru, bude D-Sex na Mos, bude taky Prospa, Anotro 54 Ultra Talk to You, anebo taky Sival.
1: Voda už prostě nestačí.
2: Dneska už nestačí jen voda, sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už nestačí.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
6: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
10: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už

0: 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Dance Radio. Dance Radio. Novinka.

0: Eteru Dance Radia na 89 a 102,9 FM jsme trošku kopli do vrtule, tohle je Sivel, pecka Endless. Úžasná věc. Právě teďkon v rámci středečního Radio Freshe. No a vzhledem k tomu, že já poslední dny hodně zkoumám počasí, jakoby jak se to vyvíjí. Zatím všichni strašejí s jevem El Niño. Já jsem to zatím nějak úplně jakoby nespozoroval. Nicméně my se pojďme podívat na to, jak to bude vypadat dnešní den. Počasí. Co se do předpovědi týče, tak tam už by se to dneska mělo lámat. Sice obloha nám zůstane oblačná až polojasná, denní teploty ale už míří nad 20 stupňů, tedy někde okolo 25. V odpoledních maximech by ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. No a vzhledem tomu, že máme polovičku týdne, už dalo by se říct rozjetou, někdo třeba za sebou, tak vlastně co se týče víkendu, tak tam by se to mělo zlomit na letních tropických 32 až 34 stupňů, tak nám buďte rozhodně připraveni. My ale na Dance Radio teď jdeme dál na muziku Avira, Klanka Rusel, ATB, Drown Moon anebo taky Stevie Aoki.
1: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 tisíc denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
2: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 kilometrů. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Česlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
3: Získat praxi nebo mít vlastní biznis už při studiu? U nás je to možné. Přijďte se přesvědčit na den otevřených dveří na Newton University a Vysoké školy STING. Připravíme vás na úspěšnou kariéru ve světě biznisu a financí. Více nejen o praxích naleznete na newton.university a sting.cz.
4: Dance Radio.

0: Stevie Aoki, Tippy Red, Jessica Bio a Kabu, pecka, která se jmenuje Radio. No, když se podíváme vlastně na produkci, co vlastně Stevie Aoki vytvořil v minulosti za tracky, tak je vlastně super, že i takovýhle EDM, dalo by se říct EDM interpreti, dokážou vyloženě udělat takovouhle velmi příjemnou rádiovou věc, která nám právě teďko na 89 a 120,9 FM dohrála. Takže Stevie Aoki, Trippie Redd, Jessica Bio a Kabu, pecka Radio právě teďkon v éteru na 89 a 102,9 FM. My pokračujeme dál se středečním ranním freshem. 10 minut nás dělí od 8 hodiny. My samozřejmě po 8 budeme pokračovat a do 8 si dáme třeba taky jednu vzpomínkovou věc, která se kdysi hodně hrála. Jsem rád, že vlastně náš playlist, který tady pro vás máme připravený, plný ty nejlepší taneční muziky, vám vlastně vždycky dokáže přiblížit nějaký daný období. Myslím si, že tohleto je taky to období toho EDMka na vzestupu někdy rok 2012-2013, abych úplně nemlžel. Michael Kaufman, Treasure Souls, úžasná věc, bude taky Martin Garrix a High on Life.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. Truth, peace, love, acid. Climax, Club Mix, Rave on Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave on Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
2: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dek Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dek Foam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
7: Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
6: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
1: Dance Radio.

Několikrát oceněný DJ planety Martin Garrix společně s Bon High on Life právě teď konféteru na 89 a 102,9 FM. Máme, přátelé, krátce po 8 hodině, no a my samozřejmě po 8 pokračujeme se středečním ranním freshem, budeme hrát třeba Andrew Bolt, Born Slippy.

čeká nás taky novinka v našem éteru. Těšit se můžete na Meduzu, Reni a Pecka Silence. No a přátelé, pokud jste právě třeba teďko naladili ty nejvíc taneční vlny 89 a 102,9 FM, tak vám přeju všem ze studia Dance Rádia krásné ráno, pohodovou středu a doufám, že dneska vám ten den uteče jako voda a všechno se vám dneska vydaří. 8 hodin 1 půl minuty k tomu, my jdeme na aktuální zprávy a taky na počasí. Pozdrav na začátku, poděkování na konci. Chování, které je běžné při komunikaci s lidmi, si řada Čechů přenáší i do rozhovoru s umělou inteligencí. Vyplývá to z nové analýzy společnosti Seznam.cz, která zkoumala více než 1,3 milionu dotazů položených službě Seznam Assistant. Vypadalo to jako téměř jistý výdělek. Jeden z uživatelů platformy Polymarket vsadil téměř $1 milion, asi 20,5 milionů korun na to, že Španělsko ve svém úvodním utkání na fotbalovém mistrovství světa porazí Kapverdy. Jenže outsider uhrál proti favoritovi překvapivou remízu a tak sázkař nemá nic. Více než rok jsou nepotřebné dva stožáry vysoké 355 metrů, které čnějí k obloze poblíž Českého Brodu na Kolínsku. Žádný rádiový signál už zdejší vysílače nešíří a české radiokomunikace připravují jejich likvidaci. Zvažuje se i jejich odstřel. Počasí. Ve středu očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Dáváte den z rádio 89 a 102,9 FM. Tyhle ty příjemný hauzíkový tóny nám stvořil DJ producent Blue Claire, Step Into It, právě teďko na našem éteru. Obrovskou zajímavostí je, že vlastně tenhle ten DJ a producent nepochází z Anglie nebo z nějakých takovýchhle zemí, kde se převážně jakoby dělá house music, ale pozor, tenhle ten DJ a producent je až z daleký Indonésie a je to taky jeden z mála indonéských DJů a producentů, kterýmu se vlastně podařilo prorazit na té světové scéně. A proč říkám světový? Je to vlastně o tom, že tenhle ten týpek vystupuje vlastně na těch největších festivalech, jako je třeba EDC v Las Vegas. Co se týče tý jeho produkce, tak samozřejmě, než si našel ten svůj styl, nebo ten svůj hudební podpis, dalo by se říct, tak skládal podobnou hudbu jako třeba Martin Garrix, Tiesto, DJ Snake nebo Z. No a vlastně vzhledem k tomu, že on si potom našel ten svůj styl, tak právě tyhle ty již zmíněný DJs, producenti ho začali supportovat. Takže tohleto Blue Claire, určitě si myslím, že o tomhle týpkovi se rozhodně ještě dozvíme. No a my teď půjdeme dál na muziku. Za chviličku už Underworld, Born Slippy, bude taky Rehab, Rob Hess a nebo Medúza.
1: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
3: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou.

0: Až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
1: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
2: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.

Novinka Féteru Dance Rádia na 89 a 129 FM. Tohle je Meduza, hrajeme společně s Rani a pecka, která se jmenuje Silence. Naprosto famózní záležitost. A doufám, že dneska tenhle ten track aspoň jednou minimálně uslyším, protože si to rozhodně zaslouží. 8 hodin 34 minut. K tomu my se jdeme podívat na to, jak to bude dneska vypadat s počasím. Počasí. Na obloze nám to dneska bude tak trošku víc jakoby zatažený, oblačný, ještě azura jakoby nebude, ale teploty nám už jako jdou poměrně nahoru, protože v dnešních odpoledních maximech tam měříme 25 stupňů, my ho ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž a už se nám to začíná opravdu zvedat i co se týče zítra, v pátek, no a samozřejmě to největší vedro bude právě o víkendu, kdy očekáváme až 35 stupňů, takže pokud ještě nemáte plány, ten plán na víkend je jeden a jediný a to vyrazit někam k vodě. A samozřejmě dosloucháte k Dance Radio. Pojďme dál na muziku Sigma MK, Black Coffee, Alesso Pendulum, Nunuri a nebo taky Honey Dijon. Dance Radio.

0: Máte si středeční den s rádio, středeční ranní fresh s Andy Roudem, 8 hodin, 51 minut, k tomu právě nám dohrává Nunuri, Enisa a Paul Knight. Velmi příjemná a taky hodně veselá věc, která nám pomaličku uzavírá ten středeční ranní fresh, kdy po ranním freshi nás samozřejmě čeká i dále nabitý program a v éteru den s rádia, například dopolední drive s Katie, odpolední show s Michaelem C a taky večer stálice našich pořadů, kde bych speciálně chtěl pozvat na One Way Music podcast našeho kolegy Subgata, který startuje ve 22 hodin, takže to si určitě dejte. No a poté si můžete dát třeba Jorisa Ford na Spectrum Radio Show, bude taky Hell Deep Session anebo Protocol Radio Show, takže dneska středa opravdu nabitý den. My do 9. hodiny zahrajeme ještě Honey Dijon anebo taky DJ Snakea.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu pór betonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu pór betonových. Více na Dek.cz.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: To musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
5: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
4: Děkuju.
6: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
7: Energie tohoto města.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
9: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Byla klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 plech při koupi balení za 16,75 za kus.
8: Byla. To dobré začíná u nás.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na auto.

DJ Snake, Bipolar Sunshine, Paradise a práve teďko na vteřinu 9 hodin ráno, což znamená, že já se s vámi pomaličku loučím. Mějte se krásně, užijte si prostředek pracovního týdne. Už se nám to krátí, za pár dnů je tady víkend, který nás čeká samozřejmě tropický. A já věřím tomu, že do toho víkendu to se společností Dance Rádia uteče jako voda. Po 9. hodině Katie se svým dopoledním drivem, loučí se Andy, mějte se krásně a zítra zase naslyšenou. Smishingové útoky zaměřené na české řidiče nabírají v posledních dnech na síle. Lidem po celé republice přicházejí textové zprávy, které se tváří jako oficiální upozornění na nezaplacenou pokutu za dopravní přestupek. Ve skutečnosti ale nejde o komunikaci úřadu, nýbrž o podvod. Jehož cílem je vylákat peníze nebo citlivé údaje. Hnutí ANO před volbami slibovalo levnější hypotéky a výrazné zlepšení dostupnosti bydlení. Dosavadní kroky vládní koalice zatím nenasvědčují tomu, že se situace brzy zlepší. Nově ale plánuje zvýšit daňovou úlevu pro mladé, kteří už hypotéku mají. Česká republika se stala velmocí ve výrobě a prodeji kratomu i kvůli tomu, že u nás neexistuje limit ohledně množství jeho držení. V tomto ohledu je Česko v Evropě unikát a exotická země, uvedl to ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Fridrich. Počasí. Prostřed pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům, aby jo ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: krásný ráno, dopolední drive startuje i dneska, doznívá momentálně Sunnery James a Drums of Tobacco v éteru Dance Rádia. Na frekvenci Dance Rádia startuje dopolední drive. I dneska máme středu 17. června a doufám, že už jste s náma a že nás ladíte, protože jsme za to moc rádi. A venku, teda letní počasí už se nám vrací, takže doufám, že to pro vás bude příjemný a pokud třeba máte před sebou náročný den, tak věřím, že právě to počasí vás nabije tou energií a že to pro vás bude naprosto příjemný. Co vás čeká v průběhu celého rána a dopoledne? Spoustu skvělý hudby, čekají vás novinky v Etru Dance Rádia. Prozradíme taky další věci okolo hudby, festiáků. Budu mít pro vás tipy, kam vyrazit v létě a omrkneme se taky na zajímavý témata. Bude vás čekat i video setne a spoustu dalšího, takže doufám a věřím, že jste s náma, ať už nás ladíte úplně kdekoliv. Za chvilku Dubs a taky novinka od Chapou, Madison Avenue a spoustu dalších melodií, takže já vám přeji krásný ráno.
1: Apka Dance Rádia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Rádio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace DanceRadio.cz. DanceRadio.cz. Dance Rádio. Dance Rádio. Apka Dance Rádia. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace DanceRadio.cz. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám je auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
7: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
8: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
9: Energie tohoto města.
10: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
12: Slyším Datart nákupy?
11: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
12: To je mazec.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz.
14: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
18: Letitrol 2026 přichází z

0: dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.
1: Dance Radio.

89,102 FM, přátelé, přesně to jsou frekvence, na kterých naladíte i dopolední drive na Dance Radio. My pokračujeme dál. No a musím říct, že mě zaujal teďka velmi zajímavý odkaz a video, který mapuje nejenom elektronickou scénu, ale taky trošku jako zákulisní věci, protože pojďme si říct, že co se týká elektroniky, tak často u těch velkých hvězd, producentů, DJů, muzikantů vnímáme takovou tu špičku toho ledovce, ten úspěch, vyprodaný stage, vydávaný tracky a tak dále. Ale pojďme si říct, že i ty velké hvězdy, typu třeba Black Coffee, David Guetta, se potýkají se spoustou nástrah a věcí, o kterých my třeba vůbec nemáme ani tucha. A právě v návaznosti na to už koncem dubna vznikla velmi zajímavá série pod DJ Mac Originals s názvem The Green Room a je tam několik sérií a několik dílů a právě v jednom díle přímo mluví Black Coffee a David Guetta, kteří vlastně jako dost otevřeně říkají o tom nebo diskutují o tom, jak to funguje na hudební scéně, hovoří o svém úspěchu, názorech, ale taky řeší kritiku, trendy přednahraných setů teďka momentálně, taky to, jaký dopady mají sociální sítě a používání telefonu na právě mejdany a řeší se tam spoustu zajímavých témat, takže pokud vás zajímá to víc, rádi byste se dozvěděli třeba i něco o těch dvou umělcích, tak určitě doporučuji sledovat YouTube kanál DJ Magu, dejte si tam Black Coffee David Guetta a můžete kouknout a poslechnout na ten velmi zajímavý rozhovor.

0: Nevím jak vy, ale já tenhle ten song naprosto miluju. V originále je od Oasis, skladba s názvem Stop Crying Your Heart Out. A tohle to je trošku taková taneční elektronická verze od Coast. Doufám, že jste si užili, máme 9.52. Aktuální čas a teď už se pojďme podívat na SoundCloud, což je, myslím si, že všichni producenti a DJové, ale taky fanoušci elektronické hudby budou vědět. SoundCloud je jeden z nejznámějších serverů na sdílení a uploadování setů, a nejenom setů, ale a tak EPček, přesně tak, a desek a skladeb. No a právě SoundCloud dlouhá léta měl k dispozici pro umělce hned několik variant. Samozřejmě můžete používat bezplatnou verzi, platnou verzi, placenou, ale zároveň jste mohli řadu let využívat takzvanou stahovací bránu pro hudební producenty, kdy jste mohli buď nabídnout skladbu zdarma pro svý sledující a fanoušky, anebo požadovat od SoundCloudu follow nebo repost a sledovat, jak vlastně ta vaše čísla rostou a nějak jste si mohli to mapovat. No ale tohle to platilo do minulého týdne, protože se SoundCloud rozhodnul tuhle tu možnost už nenabízet a neměřit právě ty aktivity. A prostě tak nějak ten nástroj tiše zmizel, jo. Jedná se o Hypedit, což je platforma, kterou právě hudební producenti dlouhodobě využívali ke stahovací bráně a kampaní na získávání fanoušků a tak dále, ale právě ten se pozastavil. Tak uvidíme, jestli to je jenom dočasně, anebo jestli SoundCloud chystá něco novýho, každopádně, abyste nebyli překvapeni, že to teďka nefunguje. Uvidíme, co přinese budoucnost. Každopádně, pokud vás zajímá víc, doporučuji sledovat SoundCloud, mrknout na svůj profil a mrknout se, jaký možnosti tam máte, anebo naopak nemáte.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: Zavratné mega slevy!
6: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mavelix. Buďte in.
7: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc fakci. Zmrzlina Rios různé druhy kus za 9,90 a paprika žlutá kilo za 39,90. Penny. Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
8: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

A He Said, She Said na frekvencích Dance Rádia 10.02. Aktuální čas, no a my se pojďme podívat zase kousek dál, co se na vás chystá a co vás čeká už za několik málo minut. Je to třeba Matrix, Future Bound a Don't Look Back.

0: bude chybět na něj Becky Hill se skladbou Hands on Me. Už mezi 10. a 11. probereme opět muziku, spoustu zajímavých témat, mrkneme i do světa technologií a mrkneme se na video ostatní dne. 2:10, teď už je připravený Andy a nejčerstvější zprávy. Dance Radio News.
1: Pozdrav na začátku, poděkování na konci. Chování, které je běžné při komunikaci s lidmi, si řada Čechů přenáší i do rozhovoru s umělou inteligencí. Vyplývá to z nové analýzy společnosti Seznam.cz, která zkoumala více než 1,3 milionu dotazů položených službě Seznam Assistant. Vypadalo to jako téměř jistý výdělek. Jeden z uživatelů platformy Polymarket vsadil téměř $1 milion, asi 20,5 milionů korun na to, že Španělsko ve svém úvodním utkání na fotbalovém mistrovství světa porazí Kapverdy. Jenže outsider uhrál proti favoritovi překvapivou remízu a tak sázkař nemá nic. Více než rok jsou nepotřebné dva stožáry vysoké 355 metrů, které čnějí k obloze poblíž Českého Brodu na Kolínsku. Žádný rádiový signál už zdejší vysílače nešíří a české radiokomunikace připravují jejich likvidaci. Zvažuje se i jejich odstřel. Počasí. Ve středu očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům, aby ho ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Band, taky Maple a Dan Whittlem a Trippin v Eteru Dance Rádia 10.21. Aktuální čas, doufám, že i tato věc vás příjemně potěšila a že jste s náma a ladíte frekvence Dance Rádia a dopoledního driveu, který je v plném proudu. No a my už se mrkneme do kina, na co momentálně můžete vyrazit spoustu skvělých filmů, teď momentálně i je v kině a jedním z nich je i hororový snímek Obsession, což je snímek, který nejenom zaujal samozřejmě kritiky, ale zaujal i tím, že je nejvýdělečnějším hororem v historii s rozpočtem pod $1 million, jo. Což je takhle, teď jsem to neřekla úplně dobře, je to nejvýdělečnější film, ale s tím rozpočtem, jaký měl, je to jako fascinující, jo. Což je masakr. Film Obsession mimochodem má na svém kontě a postaral se o něj režisér Cary Barker. Byl natočený za pouhých $750,000 a stal se momentálně nejvýdělečnějším filmem historie právě s rozpočtem pod $1 million, což je neuvěřitelný a dokonce do posud to prvenství držel film, a to jsem ani nevěděla, Záhada Blair Witch, což je jako za mě jako mega top horor. Myslím si, že byly dva díly, tak ta jednička byla úplně naprosto fenomenální. No a vlastně jako celosvětově utržil teda ten film už více než $242 million a stal se vůbec nejvýdělečnějším filmem právě studia Focus Features. Jako masakr, je to boží a pokud jste neviděli tenhle ten horor a máte rádi horory, tak si to dejte, já teda se toho asi tak nějak dobrovolně vzdám. Možná na to někdy mrknu, až to bude někdy dostupnýho, ale každopádně pokud byste se chtěli bát v kině, tak vyražte.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za $12.90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za $26.90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za $9.90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Stavebniny Dek přináší megaakci. K pětivalením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální pětilitrovou penetraci Mapei zdarma. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
5: Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
7: Myslím, že to bude za C. Gumák.
6: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
8: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
9: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
10: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Stardust, the music sounds better with you v Eteru Dance Rádia. Máme 5 minut po 10:30. I tato úžasná hymna hudby zazněla na frekvencích Dance Rádia. Máme 5 minut po 10:30 a pojďme se podívat na krásný krok ve směru ke Karlu Coxovi, což je legenda, techna a taky legend. Významný producent a DJ, který už opravdu na scéně působí řadu let a ten jeho styl, produkce a všechno je naprosto fantastický. A potvrzuje to i jeho nový ocenění, který dostal, prosím vás, protože Karl Cox před několika dny získal takzvaný řád britského impéria a vlastně se dostal na seznam lidí, kteří získali za svoji práci, za svůj přínos do země opravdu krásný vyznamenání. A právě to ocenění řádem britského impéria už si tedy převzal. A kromě Karla Coxe byl oceněn třeba i jako jeho kolega Judge Jules. No a vlastně hlavním důvodem byly jejich zásluhy v hudební tvorbě a tak dále. Ten seznam byl zveřejněný před několika dny a těch osobností je tam celá řada, nejenom z řad hudby, ale je to třeba i z oblasti umění, vědy, medicíny anebo státní správy a právě Karl Cox tam nechybí taky a ani Judge Jules, což si myslím, že je opravdu krásný a myslím si, že je to pocta, nejenom pro dva pány tyhlety, ale vlastně celkově tu hudební scénu, protože se mi líbí to, že vlastně jako i přesto, že je to elektronická hudba, tak vlastně to ocenění a ten přínos dlouhodobě, že si toho vlastně někdo všiml a že se toho i ty lidi vážej, což je jako fenomenální. Takže gratulace veliká a myslím si, že Karl Cox je určitě rád. Bez ohledu na to, jestli by nějaké ocenění získal, tak si myslím, že to je krásný teda potvrzení jeho práce. Teď už vám letíme s Monique, Martin Solveig, Madonna a Kenna Grace.
1: Dance Radio.

0: 89 a 102.9 FM, přesně to jsou frekvence, na kterých můžete ladit pravidelně vlny Dance Rádia, ale taky dopoledního driveu. Mimochodem, ladit nás můžete i skrze naši aplikaci DanceRadio.cz, která je úplně zdarma, takže věřím, že to využijete. A přátelé, pojďme se teď podívat na mistrovství světa ve fotbale. To je samozřejmě velký téma a fotbaloví fanoušci si myslím, že teďka mají opravdu žně. No a v návaznosti na to se to vlastně promítá, to fotbalové mistrovství, i do hudební scény. A třeba takovej trojlístek producentů a DJů, kteří tvoří trio Swedish House Mafia, tak vydávají taky něco speciálního. A potěšíme všechny tedy fanoušky fotbalu, protože právě tato parta se rozhodla vydat fotbalovou kolekci, která je inspirovaná mistrovstvím světa. A ta kolekce samozřejmě tedy kombinuje klasickou estetiku fotbalových dresů, ale také s vlastním erbem tria a charakteristickým číslem 3, protože Swedish House Mafia, to jsou 3 interpreti, 3 lidi, 3 producenti, takže tohleto vlastně můžete využít a v perfektním horizontu toho globálního šílenství teď přichází tohleto speciální dárek, který vlastně si můžete objednat a možná vám to ještě přijde a třeba ještě můžete stihnout nějaký zápas. Nicméně výsledkem je si připomenout taky fotbalový týmy a samozřejmě propojit umělce, fanoušky z fotbalu a tak nějak dohromady to podpořit. Takže za mě proč ne? Proč se zase nesvést na téhle vlně? Kluci, pánové se netají tím, že jsou taky velkými fanoušky fotbalu, takže pokud by vás kolekce zaujala, chcete být in, cool, chcete propojit oba světy, tak si myslím, že to je ideální. Mrkněte se na web a sociální sítě Swedish House Mafia a tam už se dozvíte samozřejmě víc.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
3: Tunisko patří každoročně mezi nejoblíbenější destinace našich klientů a to nejen pro příjemnou délku letu 2,5 hodiny. Z mého pohledu se jedná o zemi, která má co nabídnout a je zde stále co objevovat. Můžete si vybrat některý z hotelových komplexů a dovolenou strávit u bazénu z akvaparky nebo na nádherné písčité pláži. Já raději cestuji a poznávám třeba antické město Kartágo nebo modrobílé městečko Sidi Bouzid, které je ikonou Tuniska. Pro dobrodružnější povahy můžu určitě doporučit výlet na Saharu. Nechte se inspirovat mými tipy a přijměte pozvání Tuniským národním úřadem pro cestovní ruch.
2: Blue! Pestrá dovolená začíná na bluestyle.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
5: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
6: Máte ambice? Tak pojďte. Den otevřených dveří na Newton University vám ukáže, že úspěšné podnikání můžete rozjet už při škole. Studium, které není jen teorie, ale praktický skillset pro svět biznisu. Newton University. Připravujeme studenty na úspěch ve světě biznisu. Více na newton.university.

Přátelé, úžasná věc, za náma Mojo a taky Chillin na frekvencích Dance Rádia. No a my už se pojďme podívat dál na další kousky, který vás čekají za chvíli, už Calvin Harris a Jazzy.

0: Dimension Sever v éteru Dance Rádia a to konkrétně taky Charlene Hector ještě společně s Dimensionem. To je jenom zlomek toho, co vás čeká za několik málo minut mezi 11. a 12. hodinou, kromě toho tipy, kam dnes můžete vyrazit a mrknem se taky i na speciální průzkum a výzkum, který testoval hudbu a jídlo a ty souvislosti, tak o tom si trošku povíme víc v následující hodině. Teď už je vám připraven Andy, nejčerstvější zprávy a počasí, pojďme na ně.
1: Smishingové útoky zaměřené na české řidiče nabírají v posledních dnech na síle. Lidem po celé republice přicházejí textové zprávy, které se tváří jako oficiální upozornění na nezaplacenou pokutu za dopravní přestupek. Ve skutečnosti ale nejde o komunikaci úřadu, nýbrž o podvod. Jehož cílem je vylákat peníze nebo citlivé údaje. Hnutí ANO před volbami slibovalo levnější hypotéky a výrazné zlepšení dostupnosti bydlení. Dosavadní kroky vládní koalice zatím nenasvědčují tomu, že se situace brzy zlepší. Nově ale plánuje zvýšit daňovou úlevu pro mladé, kteří už hypotéku mají. Česká republika se stala velmocí ve výrobě a prodeji kratomu i kvůli tomu, že u nás neexistuje limit ohledně množství jeho držení. V tomto ohledu je Česko v Evropě unikát a exotická země, uvedl to ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Fridrich. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: přátelé, Lucky Luke used to be v Etheru Dance Radio, taková jako bouncová, groove, houseová věc, což si myslím, že dneska je velkým trendem a zaplať pánbůh za to, že ty žánry se pořád nějak prolínají, měněj a vlastně vyvíjejí, což je na tom vlastně na té hudbě obecně jako hrozně moc fascinující. Na Dance Radio pokračujeme dál, stále ještě posloucháte středeční dopolední drive a to s datem 17. června. No a já už jsem slibovala, že se mrkneme na jednu velmi zajímavou statistiku nebo takový průzkum. A zaujal mě nedávný článek, který přišel z rad vědců, který testovali, jaký vliv má zvuk a vlastně jako hudba na konzumaci potravin, jo, konkrétně. A vlastně je to masakr, protože mě velmi fascinovalo vždycky, jestli má nějakým způsobem hudba a poslech hudby vliv na to, jak nám chutnají věci. Nevím, jestli jste třeba nad tím někdy přemýšleli, jo. Ale vlastně jako je to fascinující, ale vědci opravdu přišli a popsali, že ty zvuky, které vlastně vnímáme při poslechu hudby, tak vlastně dost zásadně ovlivňují to, jak nám chutná jídlo, jo. A vlastně třeba, když si to přirovnáme k čokoládě, jak to tady právě uvádějí v tomhletom článku, který pojednává o této studii, tak třeba takovej jako živej koncert během večeře vlastně má opravdu velký vliv na to, že nám chutná daleko víc, než kdybychom si tu večeři dali někde úplně jako v klidu, úplně v jiném prostředí a tak dále. A třeba, co mě zaujalo, konzumace čokolády prej chutná úplně jinak za zvuku klavíru, houslí, a nebo když prostě vám nehraje vůbec nic a vlastně ta souvislost jde ruku v ruce a strašně moc to hraje roli. A vlastně i tohle to zjistila konkrétně tady Crossmodal Research Laboratory na Oxfordu, která právě publikovala tuhle tu velmi zajímavou studii. Pokud vás zajímá víc, je to docela plný internet, tak si můžete počíst a můžete zjistit více info.
1: Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trends, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versins 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
4: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
5: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedných dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a

0: kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Ondoliva olivový olej 750 ml za 199,90 a Activia 120 gramů, dva druhy za 9,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Dance Radio.

0: Service.
1: Party a kulturní servis je připravený dneska ve středu 17. června, takže se pojďme podívat, kam dnes můžete vyrazit, pokud samozřejmě budete mít chuť a čas těch koncertů a eventů, a typu je opravdu celá řada. Ještě než se vrhneme na ty hudební věci, dnes můžete vyrazit i na letní kina, pokud teda dovolí počasí, tak dnes se promítat bude třeba před Meet Factory Tvoje jméno od 9:30 večer. Těšit se můžete dneska také na další zajímavý program, pokud byste rádi vyrazili třeba do galerie Rudolfína, tak tady můžete vyrazit na doprovodný program k výstavě Data z The Data and Sovereign od kultury ke kontrole už dnes od 19 hodin. Těšit se můžete ale třeba i na Open House Praha, což je projekt, který nabízí zajímavý prohlídky po Praze. Konkrétně dnes nabídne arcibiskupský gymnázium od 17 hodin. No a pojďme se podívat také na další akce. Od 12 hodin odstartují trhy na Jiřáku v rámci akce Roztančíme Jiřák. No a dnes můžete vyrazit ještě na celou řadu skvělých koncertů. O2 Universum nabídne dnes Davida Byrna od 20. hodiny. Partička Nebula se na vás těší v čítárně Unijazz od 20 hodin. Malostranská beseda bude patřit dneska umělcům William Valerian a Nadnárodní divadlo od 8:30 večer. Těšit se můžete i v Sasazu na Fake Mink od 20 hodin. Lucerna Music Bar nabídne Touch Amore Stage 4 10 Year Anniversary, start 19. hodina. No a v Riegerových sadech to bude taky stát za to. Dnes se na vás těší nejsvětější trojice Záviš, Mucha, Baumaxa od 19 hodin. No a doporučím ještě také další akce v Krosu dneska B&M Presents Free DMB od 20 hodin. Čekají vás hned dvě stage a dalšími tipy dneska taky můžete jít vyrazit na Kletenskýmu zámečku v rámci Zahrádek Praha. Těší se na vás DJka Demode od 18 hodin v rámci Zahrádky Letná. No a těšit se můžete dneska ještě v bar v Krymský Scratch s Leurovou a Noárem od 21 hodin. Tolik tipy, kde se co děje, bude toho hodně, tak si vyberte.
0: Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Aša a taky Only Elf Etheru Dance Radio. Opravdu krásná věc. Já teda nevím jak vy, ale tuhle tu producentku mám strašně ráda. Doufám, že vy taky a my pokračujeme na Dance Radio Dáv. Já se ale loučím, protože 12. hodina je za rohem za 5 minut, nebo skoro už za 4 minuty. Ještě vám nabídnu Nobody Listen a Net X, která mi jsou možná i The James Mokos, pak už zprávy o počasí v celou. Loučím se, děkuji za příjemný start dnešního dne. Pokračujeme i odpoledne dneska. Po 14. hodině se na vás těší kolega Mikey mezi 14. a 18. hodinou. No a rozhodně se můžete těšit i v podvečer a večer na naše pravidelné pořady. Co je na programu. Spoustu pořadů Nicky Romero, Oliver Holden, Subgate a One Way Music Podcast a taky Joris Vorn. Věřím, že se to užijete, že to pro vás bude příjemný a vlastně, že s náma budete až třeba do večera. Já se na vás těším zase zítra mezi 9. a 12. hodinou. Mějte se krásně.

Dance Radio News. Pozdrav na začátku, poděkování na konci. Chování, které je běžné při komunikaci s lidmi, si řada Čechů přenáší i do rozhovoru s umělou inteligencí. Vyplývá to z nové analýzy společnosti Seznam.cz, která zkoumala více než 1,3 milionu dotazů položených službě Seznam Assistant. Vypadalo to jako téměř jistý výdělek. Jeden z uživatelů platformy Polymarket vsadil téměř $1 milion, asi 20,5 milionů korun na to, že Španělsko ve svém úvodním utkání na fotbalovém mistrovství světa porazí Kapverdy. Jenže outsider uhrál proti favoritovi překvapivou remízu a tak sázkař nemá nic. Více než rok jsou nepotřebné dva stožáry vysoké 355 metrů, které čnějí k obloze poblíž Českého Brodu na Kolínsku. Žádný rádiový signál už zdejší vysílače nešíří a české radiokomunikace připravují jejich likvidaci. Zvažuje se i jejich odstřel. Počasí. Ve středu očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům, aby ho ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
2: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan, více na nissan.cz.
6: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Hrozny révy bílé, půl kilogramu za 39,90 a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
0: Bila, to dobré začíná u nás.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
5: Zavratné megaslevy!
6: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix, buďte in.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
9: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
10: Dance Radio. Dance Radio.

Smishingové útoky zaměřené na české řidiče nabírají v posledních dnech na síle. Lidem po celé republice přicházejí textové zprávy, které se tváří jako oficiální upozornění na nezaplacenou pokutu za dopravní přestupek. Ve skutečnosti ale nejde o komunikaci úřadu, nýbrž o podvod. Jehož cílem je vylákat peníze nebo citlivé údaje. Hnutí ANO před volbami slibovalo levnější hypotéky a výrazné zlepšení dostupnosti bydlení. Dosavadní kroky vládní koalice zatím nenasvědčují tomu, že se situace brzy zlepší. Nově ale plánuje zvýšit daňovou úlevu pro mladé, kteří už hypotéku mají. Česká republika se stala velmocí ve výrobě a prodeji kratomu i kvůli tomu, že u nás neexistuje limit ohledně množství jeho držení. V tomto ohledu je Česko v Evropě unikát a exotická země, uvedl to ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Fridrich. Počasí. Prostřed pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je. Nabíjíme koloběžku. Máme auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
5: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
6: Děkuju.
7: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
8: Energie tohoto města.
9: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
11: Obdivujte nejkrásnější výhledy v Salzburku a Solné komoře. Zubačkou na Schaffberg lodí po Wolfgangse. Lanovkou na pevnost Hohen Salzburg nebo výtahem na Mnišskou horu nad střechy Salzburku. Jízdenky koupíte online. Užijte si jedinečné poklady Salzburku a Salzkammergut z jiné perspektivy. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
13: Dance Radio.

pozdrav na začátku, poděkování na konci. Chování, které je běžné při komunikaci s lidmi, si řada Čechů přenáší i do rozhovoru s umělou inteligencí. Vyplývá to z nové analýzy společnosti Seznam.cz, která zkoumala více než 1,3 milionu dotazů položených službě Seznam Assistant. Vypadalo to jako téměř jistý výdělek. Jeden z uživatelů platformy Polymarket vsadil téměř $1 milion, asi 20,5 milionů korun na to, že Španělsko ve svém úvodním utkání na fotbalovém mistrovství světa porazí Kapverdy. Jenže outsider uhrál proti favoritovi překvapivou remízu a tak sázkař nemá nic. Více než rok jsou nepotřebné dva stožáry vysoké 355 metrů, které čnějí k obloze poblíž Českého Brodu na Kolínsku. Žádný rádiový signál už zdejší vysílače nešíří a české radiokomunikace připravují jejich likvidaci. Zvažuje se i jejich odstřel. Počasí. Ve středu očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Jsme Dance Radio, krásný odpolko, máme středu a pokračujeme se servírováním nejlepších tanečních beatů. Dneska s váma opět do 18. Michael C. Podíváme se na snímek Romery a ten vstoupil do kin. Probereme hitparádu Dance Radio Chart a taky vám povím historku o tom, jak americký pár upozornil na předražený podnik v centru Říma. Dejte si něco dobrýho na zub, nejlepší taneční servis je tu pro vás. Playlist na danceradio.cz a taky fabce.
1: Nicky Romero. Odrzlej modílek s obrovskou zásobou muziky, kterou budeš chtít poslouchat pořád dokola. Nicky Romero a jeho show Protokol. Každou středu večer exkluzivně na Dance Radio.
2: Hi, I'm Nicky Romero. You can listen to my show Protokol on Dance Radio.
1: Dance Radio. Nicky Romero. Holandská superstar a to nejzásadnější z elektro a Big Room House taneční scény. Ve středu v 8 večer.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a bábníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dek.cz.
5: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
8: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.

Jsme Dance Radio. Do kina vstoupil snímek Romeria, který se ptá, zda z nás stejná krev dělá součást stejné rodiny. Španělská režisérka, taky scenáristka Carla Simón ve svém v pořadí už třetím celovečerním dramatu zpracovává téma ztráty, nepochopení, taky i odcizení spojený s epidemií AIDS. Do českých kin se snímek Romeria dostává rok po svém uvedení, a to v hlavní soutěži festivalu v Cannes. Rozhodně pro umělecky založený z vás tip na co vyrazit. Od nás další muzika, za chvilku pohled do hitparády Dance Radio Chart.

Jsme Dance Radio. Vy máte poslední šanci hlasovat do hitparády Dance Radio Chart. Přesně tak, v 15 hodin se uzavírá volba pro zítřejší 24. letošní kolo. Hlasuje se na danceradio.cz. Minulý týden jsme nasadili novinky Fastboy, Timmyho Trumpeta a Alessa s Pendulum. I je můžete poslat co nejvejš pořadí. Na trojce před týdnem Wilkinson, na druhém místě Juventus a Dennis Lloyd a K-Motions už dvakrát brali zlato. Další taneční muzika pokračuje v celou zprávě a kolega Andy.

úlevu pro mladé, kteří už hypotéku mají. Česká republika se stala velmocí ve výrobě a prodeji kratomu i kvůli tomu, že u nás neexistuje limit ohledně množství jeho držení. V tomto ohledu je Česko v Evropě unikát a exotická země, uvedl to ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Fridrich. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance radio. Dance radio.

0: Tady je Dance Radio. Velmi zajímavá historka se udala v Římě, protože americký pár tam upozornil na předražený podnik v centru. Za 2 kelínky zmrzliny jim tam totiž naúčtovali, pozor, 44 euro, což je přes 1000 korun. Standardně v Itálii stojí i v centru, i dle vlastní zkušenosti, kelímek se dvěma kopečkama kolem stovky. Rozhořčení turisté se na protest rozhodli zveřejnit účtenku, která na internetu vzbudila značný vášní a vyvolala taky diskuzi o netransparentní cenách v jedných z nejnavštěvovanějších oblastí italské metropole. Situaci na sociálních sítích popsala i turistka, která tam vyrazila s manželem. Na tu cenu se dostali, protože jim personál bez dovolení přidal do objednávky ještě další pochutiny, třeba makronky, pistáciový dezert a tak dále. Ovšem, všechno jim samozřejmě naúčtoval. Tak pozor, já osobně mám z Itálie jenom ty nejlepší zkušenosti. Další muzika před náma, tady máte. Užijte si to, jsme Dance Radio.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek G, čili G jako guma.
6: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
7: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Lidl jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

0: hrajeme nejlepší taneční muziku.
1: Producentka, zpěvačka a taky zvuková umělkyně Sára Vondrášková, která stojí za hudebním projektem Never Soul, vydává svou třetí dlouhohrající desku Rest Your Want On Me. Videoklip k titulnímu tracku Accord vytvořila umělkyně Aneška Horová a záběry vznikaly na zasněžených hřebenech Krkonoš. Musím říct, že tohleto rozhodně stojí za pozornost, tak případně poslechněte. Křest desky už proběhnul v Praze, a to 29. května. Never Soul na nový desce využívá silně zprocesovaný vokály doprovázenýma gradujícíma synťákovýma plochama. Rozhodně tedy i hudební tip. Další taneční muzika pro vás, jsme Dance Radio.

0: vybereme nejlepší taneční playlist. Pokud nevíte, co zrovna slyšíte v uších, všechno najdete na danceradio.cz anebo taky v naší aplikaci, tu stahujte pro iOS nebo Android. Příští hoďku se podíváme za dvojicí berlínských umělců. Co tohleto duo nafotilo? Možná budete překvapení. A vítězem American Music Awards se stala jedna asijská banda. Za chvíli prozradím, kdo. Pokračujeme s dalším plejákem. Super poslech. V celou zprávě a Andy Road.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
7: A takže je, nabíjí mi koloběžku, má mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
8: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
9: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
10: Energie tohoto města.
11: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90 platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
12: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
13: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
14: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u Jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

umělou inteligencí. Vyplývá to z nové analýzy společnosti Seznam.cz, která zkoumala více než 1,3 milionu dotazů položených službě Seznam Assistant. Vypadalo to jako téměř jistý výdělek. Jeden z uživatelů platformy Polymarket vsadil téměř $1 milion, asi 20,5 milionů korun na to, že Španělsko ve svém úvodním utkání na fotbalovém mistrovství světa porazí Kapverdy. Jenže outsider uhrál proti favoritovi překvapivou remízu a tak sázkař nemá nic. Více než rok jsou nepotřebné dva stožáry vysoké 355 metrů, které čnějí k obloze poblíž Českého Brodu na Kolínsku. Žádný rádiový signál už zdejší vysílače nešíří a české radiokomunikace připravují jejich likvidaci. Zvažuje se i jejich odstřel. Počasí. Ve středu očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům, aby ho ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: jsme Dance Radio, máme po 16. a hrajeme stále nejlepší taneční muziku. Dvojice berlínských umělců, Klára Taborda a taky Peter Baer, nafotila v Terezíně. Pozor, všechny dveře. Terezín samozřejmě naleznete na Litoměřicku a není asi potřeba ho představovat. Instalace s názvem Pohlednice z Terezína jsou k vidění v celé číslo 42 v malé pevnosti. Vernisáž instalace Pohlednic všech dveří už proběhla a výstava potrvá do konce letošního roku, tak pokud tam míříte, tohle stopro nevynechejte. Vyfotit všechny dveře analogovou kamerou trvalo několik měsíců. Další taneční pleják, my jsme Dance Radio.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
6: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
7: Notino. Today is yours. Feel good.
8: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco. Zamilujte si nízké ceny.
9: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
11: Dance Radio.

hrajeme nejlepší taneční playlist. Velmi překvapivým vítězem American Music Awards se stali jihokorejští BTS. Asi není potřeba tuhletu fenomenální korejskou bandu dál rozebírat. Kromě nejvyššího ocenění umělec roku si odnesli taky cenu za píseň Swim, pilotní single z nový desky Arirang, kterou bandička vydala po několikaletý pauze. Jihokorejská superhvězdná kapela porazila v kategorii rovněž nominovaný Taylor Swift, Bruno Mars a Bad Bunnyho. Co vy? Pouštíte si třeba někdy BTS? Další taneční muzika pokračuje na Dance Radio. Díky, že jste u toho s náma.

0: pořád jen ten nejlepší taneční playlist. A to i před 17. hodinou, kdy vás čekají další zprávy s Endym. Na co mrkneme po 17. Na poměrně zajímavý knižní rozhovor s Janem Hřebejkem. A detaily dodám i o očekávaném trháku Mandalorian a Grogu, který ovšem ty očekávání opravdu nesplnil. Pokud chcete znát náš playák, všechno naleznete třeba v naší aplikaci, kterou stahujte pro iOS nebo Android. Navíc tam uvidíte večerní rozpis shows na každý den a taky nás můžete ladit úplně kdekoliv. Stačí vám internet v mobilu, tabletu a tak dále a už o nic nepřijdete. Aplikace DanceRadio.cz. Teď už další muzika.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sny?

0: prodejnách e-obuv ví.
1: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

Dance Radio News. Smishingové útoky zaměřené na české řidiče nabírají v posledních dnech na síle. Lidem po celé republice přicházejí textové zprávy, které se tváří jako oficiální upozornění na nezaplacenou pokutu za dopravní přestupek. Ve skutečnosti ale nejde o komunikaci úřadu, nýbrž o podvod. Jehož cílem je vylákat peníze nebo citlivé údaje. Hnutí ANO před volbami slibovalo levnější hypotéky a výrazné zlepšení dostupnosti bydlení. Dosavadní kroky vládní koalice zatím nenasvědčují tomu, že se situace brzy zlepší. Nově ale plánuje zvýšit daňovou úlevu pro mladé, kteří už hypotéku mají. Česká republika se stala velmocí ve výrobě a prodeji kratomu i kvůli tomu, že u nás neexistuje limit ohledně množství jeho držení. V tomto ohledu je Česko v Evropě unikát a exotická země, uvedl to ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Fridrich. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 25 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Jsme Dance Radio a pořád hrajeme nejlepší taneční playlist. U mě pořád dobrý. To hlásá optimisticky, ač s výrazem trochu posmutněným režisér Jan Hřebejk z obálky nový knihy. Jde o knižní rozhovor o filmech a taky trochu o životě. Vedla ho s ním novinářka Veronika Bednářová a jde podle recenzí o upřímnej a čtivej vhled do života režiséra Honzy Hřebejka i pohled na jeho díla. Případně pokud nemáte co číst dlouhou chvíli, tohle může být varianta. Od nás další playlist.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Zítra v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.

0: My jsme Dance Radio a hrajeme nejlepší taneční muziku. Očekávaný trhák Mandalorian a Grogu, novej návrat ságy Star Wars, zůstal nakonec s tržbama pod velkým očekáváním. A nejen to, protože recenze jsou tedy nepovedený. Úspěch Mandaloriana se čekal větší i v českých kinech. Viděli jste? Případně těšíte se na další materiál ze Star Wars? Uvidíme, co nám ještě tahleta franšíza přinese. Další taneční muzika. Super poslech, já jsem Michael C. a my Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Taneční odpoledne končí, já se loučím, zítra tu s váma bude Milan. V pátek bychom se měli slyšet společně. Dneska taky večerní program Enhanced Sessions. Nicky Romero, Oliver Heldens, DJ Subgate a Joris Warn. Je z čeho vybírat teď pár posledních tracků a potom už to začne. Nejlepší taneční servis z celého světa je tu pro vás pochopitelně non-stop. Tak krásný večer, jsme Dance Radio.
1: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Máte ambice? Tak pojďte. Den otevřených dveří na Newton University vám ukáže, že úspěšné podnikání můžete rozjet už při škole. Studium, které není jen teorie, ale praktický skillset pro svět biznesu. Newton University. Připravujeme studenty na úspěch ve světě biznesu. Více na newton.university.
6: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.

0: levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
1: Využijte slev na Zalando, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Luxus. Prostor. Mazda. Styl. Dynamika. Mazda. Bonus. Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
4: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Dance Radio.
7: Live from the Enhanced Studios in London, this is Enhanced Sessions.

0: And I'll see you next time for part three of our road to episode 850 of Enhanced Sessions.
1: For more Enhanced Sessions, head to the Enhanced Music YouTube channel.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Dance Radio. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
7: Myslím, že to bude za C. Gumák.
6: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
8: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Dance Radio. Live from the Instigate Studios, the ultimate source for the art of dance music. Welcome to Protocol Radio by Nicky Romero.

0: Krásnou středu všem, 22. hodina je za námi, startuje One Way Music Radio Show na vlnách Dance Rádia a společně se mnou se Subgatem si dáme krásné libozvučné tóny, o které se tentokrát postarají rezidenti Studia 54, Lanči a Rio. Partička, kterou po několik dekád znáte z různých to prostor a z různých eventů po celé České republice a v rámci narozenin Studia 54, které proběhly v polovině dubna, se tihleti dva šikulové spojili a my si dáme jejich skvělý set. Na úvod je na plánu opening track Nevydaný záležitosti v mém podání, tak si to užijte a pojďme na dnešní One Way Music Radio Show.
1: One Way Music Radio Show.

Úvodní záležitost, kterou mám na starost já, máme za sebou trošičku více klidnější a melodičtější track během léta v mém podání určitě uslyšíte. No a teď už pojďme k našim hudebním hostům, kterými jsou Lanči a Rio. Oba dva pánové působí na naší scéně už nějaký ten rok. Za tu dobu se představili na celé řadě zajímavých to eventů a festivalů. Spojilo je Studio 54, kde i v rámci 25. narozenin letos vystoupili. Určitě doporučuju mrknout se na jejich aktivity. Jsou poměrně aktivní na sociálních sítích, na Instagramu nebo Facebooku, kde se samozřejmě dozvíte i to, kde a kdy tyhle ty šikulové a řekl bych možná i matadoři vystupují. My pojďme ale k muzice a v nadcházejícím vstupu si něco řekneme opět v pravidelné rubrice kde a kam vyrazit na zajímavý mejdan pod širým nebem. Já jsem Subgate a vy posloucháte One Way Music Radio Show. This is One Way Music Radio Show.

Skvělá muzika v podání Dua, Lanči a Rio. Jak už jsem zmínil, mrkněte se na jejich sociální sítě, protože tam se dozvíte více informací, kde nám těhle pánové vystupují, včetně těch gigů pod širým nebem. Když už jsem u zajímavých to eventů pod širým nebem, tak pokud jste vícero festiákoví lidé, doporučuji určitě vyrazit na Beats for Love festival, festival, o kterém asi netřeba vícero mluvit, nicméně ten line-up letošního ročníku je opravdu monstrózní a sám se moc těším na Jeffa Millse, Deep Dish anebo Charlotte David. A my se můžeme potkat během odpoledne poslední festivalový den, to znamená v sobotu 4.7. No a kromě tohohle z toho dne zavítám taky do speciální zóny ČSOB, která je partnerem festivalu a kde si můžete poslechnout moje svěřence, kteří prošli velice zajímavým a pro mě srdcovým projektem Udělej změnu. A tři finalisté, jejich vítěz se otajní na konci června, jen pár dní před festivalem, si budou moct zahrát právě v zóně a představit se poprvé publiku zrovna na tomhle tom festivalu. Tak doufám, že to bude krásný startovací a odrazový můstek v jejich kariéře. My jdeme ale zpátky k muzice. Lanči a Rio z 25. narozenin Studia 54. This is One Way Music Radio Show.

네. 예! That's right.

Yeah.

ourselves as we are. Or give in to the expectations of others.

Pravidelný okénko, kde a kdy se můžeme v nejbližší době potkat, je zde. My se vidíme a slyšíme už tenhle ten pátek v libereckém bunkru. Do Liberce jsem dlouho nevyrazil, tak se těším. A v bunkru si odbydu svoji premiéru. Následuje poměrně zajímavá řada eventů, kde budu přejíždět mezi Karlovými Vary a Ostravou. A samozřejmě můžeme se vidět a slyšet například na festivalu Bolevák, Unity Rage a celý řadě dalších zajímavých večírků. Mrkněte se na moje sociální sítě, kde je soupiska. A my se kromě tohohle z toho společně s týmem festivalu Mácháč snažíme doladit poslední důležitý detaily o letošním ročníku. Myslím si, že co nevidět, vyskočí ven i full line-up, včetně domácích a slovenských supportů. A myslím si, že i tenhle ten rok a ročník bude stát opravdu za to a moc se na něj těším. This is Lovely Music Radio Show. There comes a time.

Z dnešního vydání One Way Music Radio Show zbývá už jenom pár minut. Doposlouchejte si skvělý set dnešních hudebních hostů, kterým tímto moc děkuji. Užijte si a dopracujte ten pracovní týden plný povinností a užijte si samozřejmě víkend, během kterého se možná potkáme, možná taky ne. Pokud tomu tak nebude, tak zase zapínejte za týden po 22. hodině vlny Dance Rádia. Ciao. You are listening to One Way Music Radio Show.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.